vyhraj 60 000 eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Príjemný piatok želáme zo štúdia Rádia Vlna aj v tento už 11. septembrový deň a poďte, urobíme si spolu taký malý výlet.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A pôjdeme do českého mesta Příbram, kde sa nachádza pracovný tábor a na jeho vstupnej bráne obrovský nápis Prácou k slobode. V 50. rokoch tam zatvárali politických väzňov a časom si pre nich komunistický režim a jeho predstavitelia vymysleli prácu v miestnych uránových baniach. Už 21 rokov je na tomto mieste pamätník Vojna. Didiana ho navštívila a na výlete na vlne nám o tomto mieste aj o krutých osudoch porozpráva historik Václav Tratina.
2: A ktorí známi ľudia, respektíve slávnejšie osobnosti tu boli väznené?
3: Vezmeme li přímo tady památník Vojna, tak nejslavnější asi že spisovatel, poté předseda penklubu je Jiří Stránský. Podle něho se natáčely všechny ty seriály a filmy Boomerang, Zivočál země a další. Byl tady Jiří Krupička, neúplně známý, ale mezi geology známý, který pak tady 68. odešel do Kanady, kde učil v Torontu a zemřel nedávno ve 100 letech. Tak ten si tím taky prošel básníci spisovatele. Ale také i jak ze světa, řekněme, sportu, lze opomenout mistry světa v hokeji, kteří se sem dostali náhodně, 49 získali titul mistrů světa ve Stockholmu a měli 51 letět do Londýna obhajovat titul mistrů světa. A jako měli všichni zavazadla naložená, čekali na odlet, ale přišel pokyn z ústředního výboru, protože krátce před nima tam odletěla krasobruslařka Aja Vrzáňová, která řekla, já už se nevrátím. A dostali strach, že ty hokejisti se jim taky nevrátí. Takže vymysleli nějaký důvod, že prostě zbalili, přišli na výslech, kromě jednoho šli všichni do vězení a skutečně jeden z nich, ten Vladimír Kobranov, byl i tady na Vojně. A dostali několika měsíců do několika let a nikdo z nich už se nevrátil. No, vrátil se jako hokej mnozí, ale ve stylu třeba trenéru, nebo že hrál nějakou krajskou ligu. Nikdo už nehrál v naší nejvyšší lize anebo reprezentoval.
0: Viac sa dozviete už zajtra z Rádia Vlna na zimomriavkovom výlete na vlne s Didianou z pracovného tábora, aktuálne teda pamätníku Vojna v Příbrami. Pozývame k rádiám.
1: Počúvajte výlet na vlne

0: Geograf Láska, 19 hodín 50 minút, presný čas a mám pre vás jeden tip na víkend.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Obrovský nadpis s prácou k slobode sa nachádza na vstupnej bráne do pracovného tábora pri meste Příbram, kde v 50. rokoch zatvorili politických väzňov. Časom si pre nich komunistický režim a jeho predstavitelia vymysleli prácu v miestnych uránových baniach. Už 21 rokov je na tomto mieste pamätník vojna. Didiana ho navštívila a na výlete na vlne nám o tomto mieste a krutých osudoch porozpráva historik Václav Tratina.
2: A ktorí známi ľudia, respektíve slávnejšie osobnosti tu boli väznené?
3: Vezmeme-li přímo tady památník vojna, tak nejslavnější asi už spisovatel, poté předseda penklubu je Jiří Stránský. Podle něho už se natáčely všechny ty seriály a filmy Boomerang, Zivočá země a další. Byl tady Jiří Krupička, neúplně známý, ale mezi geology známý, který pak tady v 68. odešel do Kanady, kde učil v Torontu a zemřel nedávno ve 100 letech. Tak ten si tím taky prošel, básníci, spisovatele. Ale také i jak ze světa, řekněme, sportu, lze opomenout mistry světa v hokeji, kteří se sem dostali náhodně. 49 získali titul mistrů světa ve Stockholmu a měli 51 letět do Londýna obhajovat titul mistrů světa. A jako měli všichni zavazadla naložená, čekali na odlet, ale přišel pokyn z ústředního výboru, protože krátce před nima tam odletěla krasobruslařka Aja Vrzáňová, která řekla, já už se nevrátím. A dostali strach, že ty hokejisti se jim taky nevrátí. Takže vymysleli nějaký důvod, že prostě zbalili, šli na výslech, kromě jednoho šli všichni do vězení a skutečně jeden z nich, ten Vladimír Kobranov, byl i tady na vojně. A dostali několika měsíců do několika let a nikdo z nich už se nevrátil. No, vrátil se k hokeji mnozí, ale ve stylu třeba trenéru, nebo že hrál nějakou krajskou ligu, nikdo už nehrál v naší nejvyšší lize anebo reprezentoval.
0: Viac sa dozviete zajtra z Rádia Vlna na zimomriavkovom výlete na vlne s Didianou z pracovného tábora aktuálne pamätníku vojna. Verím, že si to nenecháte ujsť a vypočujete si veľa zaujímavého.
1: Počúvajte Výlet na vlne

ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.